ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď, pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má

Uslyšte, detičky, zahoďte vidličky, bez toho není co žrát. Všechno nám vybrali, všechno už sežrali, zbyl jen smrš pro tentokrát. A toho si dám já.

0: Nechci vidět žádnou!
1: Je další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.

0: Jiri kroutí si knihy hry oca se mrská na stranu. Do díry si čí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: To nedělá.
1: Angorská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
0: Dá do těla.

0: pomoc! Spadol! Gigo spadol do jamy!
1: Náš Gigo spadol!
2: Pomoc! Pomoc! Vyťahnite ho rýchlo! Vyťahnite ho! Vyťahnite ho! Kriky! Kam sa len vybral v takom nečase?
0: Nedá

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Ondrej Kaprálik a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

noční obloze, nutím vlky vít, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

její žabí pramáma. Její žabí babka malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko. Nedbala tý rady, vyskočila do oblaku a tam šilhal hlady.

řekneme. Pro jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.